0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
1: Olomouc aktuálně.
3: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňák-olomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
1: Sport.
3: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Raikkonen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
4: Olomouc aktuálně.
3: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňákolomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
0: Sport.
3: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Raikkonen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
0: Víc energie.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Jseš trochu pro art, on má rád divadlo.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíš mi polavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a to též přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: pracovní den.
1: Berani, dopřejte si zaslouženou odměnu, být si v klidu, nic vám neuteče. Blíženci, ke svému vnitřnímu já zkuste být víc empatičtí. Radci, umíte se bavit a smát, vždy a všude. Lvi, během volna se ponořte do svých myšlenek. Pany, je super, když se někomu můžete vypovídat. Váhy, o tomto víkendu se hlavně snažte potěšit rodinku. Štíři, polehávat můžete na gauči nebo taky u vody. Střelci, vy se možná dozvíte spoustu drbů. Kozorozi, ve zdravém těle, zdravý duch, to je váš cíl. Vodnáři, buďte sami sebou a užívejte si to. A co my ryby, dáme pauzu a přehodnotíme naše priority.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíšme po lavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
4: Olomouc aktuálně.
3: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňákolomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
2: Sport.
3: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Räikkönen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera a stále platím, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody. Ovšem, tady platí jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Lvi, během volna se ponořte do svých myšlenek. Pany, je super, když se někomu můžete vypovídat. Váhy, o tomto víkendu se hlavně snažte potěšit rodinku. Štíři, polehávat můžete na gauči nebo taky u vody. Střelci, vy se možná dozvíte spoustu drbů. Kozorozi, ve zdravém těle, zdravý duch, to je váš cíl. Vodnáři, buďte sami sebou a užívejte si to. A co my ryby, dáme pauzu a přehodnotíme naše priority.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Tohle je...

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nervy i radost. Takový je hokej a samozřejmě aktuální mistrovství světa ve Švýcarsku. Přejeme dobrý den od hokejových mikrofonů. Mistrovství světa v hokeji jde do finále a my pro vás máme skvělé zprávy. Český národní tým už má totiž díky nečekané porážce Švédska s Norskem jisté čtvrtfinále. Svěřenci kouče Radima Rulíka jsou teď ve skupině B druzí za Kanadou a v příštích zápasech vyzvou právě Nory a silnou Kanadu. A na koho můžeme ve čtvrtfinále narazit? Počítačové simulace už jedou na plné obrátky, vědci nasimulovali 50 000 variant a jako nejčastější soupeř nám momentálně vychází Lotyšsko, a to s pravděpodobností 34%. V závěsu jsou pak trápící se Spojené státy nebo dravé Rakousko. Držíme našim klukům palce v boji o co nejlepší pozici v playoff a vy buďte u toho s námi. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu fandíme spolu.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Rádio Metropole.
7: Rádio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování zvraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští. Jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám.
1: Sport.
3: Ještě fotbal aktuálně. Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli také odvetu finále skupiny o umístění proti Karviné. Po výhře venku 3-1 doma vyhráli vysoko 4-0 po brankách Šturma, Baráta, Ruska a Lurvinka. Díky vítězství končí Sigma v šancelize na 7. místě a získala také finanční prémii přibližně 3 miliony korun. Na utkání dorazilo krásných 6539 diváků. Děkujeme.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Doufám, že máte po ruce už opalovací krém, protože dnešní neděle nám ukáže pravou letní sílu. Odpolední teploty vyskočí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko vyšlo už dneska lehce po páté, takže na opalování máme hromadu času. Odpoledne sice může od severu přechodně dorazit mrak nebo nějaká přeháňka, ale spíš je to opravdu na první letní koupačku. Užijte si sluneční den, tady víme, jak bude.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Pozor na aktuální nehodu, trasa Vyškov-Říkovice. Nehoda je na exitu Kroměříž východ, auto mimo silnici a na místě složky záchranného systému. Bouralo se taky kousek vedle v Kroměříži na 1. máje ťukanec dvou aut. Nákladák s osobákem se srazili na trase Přerov-Ostrava, je to na D1 ve směru u Bělotína. Ráno je zatím bez policejních hlídek, ale nebojte, je hezky, oni se probudí. Dobře, dojďte.
1: Víc energie. Víc

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Metropole právě dnes.
1: Začneme jedním hlubokým návratem do historie, protože přesně v tento den v roce 1391 byla v Praze založena slavná betlémská kaple. Pokud tam tehdy mistr Jan Hus kázal o pravdě, my vám dnes s čistým svědomím a pravdivě povíme, kdo všechno dnes slaví. Dnešní 24. květen je totiž doslova nabitý slavnými narozeninami. Své 59. narozeniny dnes oslavuje úžasná zpěvačka Leona Machálková a o 10 let starší je spisovatelka Tereza Boučková. 53. narozeniny pak na dálku posíláme ukrajinské divošce Ruslaně a ve stejném věku dnes slaví i fotbalové štístko a legenda Vladimír Šmicr. No a pro pamětníky, neuvěřitelných 81 let dnes má americká herečka a bývalá manželka krále rock'n'rollu Elvise Presleyho Priscilla Presley. Slavit se ale bude i u nás na Hané. Významné narozeniny dnes totiž slaví Marek Pazdera, dlouholetý úspěšný starosta Velké Bystřice. A abychom nezapomněli na jmeniny, podle kalendáře mají dnes svůj velký den všechny Jany a Janičky. Přejeme vám k svátku jen to nejlepší. Pořádně to dnes oslavte.
0: Metropole právě dnes.
2: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho!
4: Vše pro let

0: jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolinou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky, letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, Nové zámky u Litovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě, pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun, děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom novinky.cz.
3: Sport. Pokud dnes vyrážíte na fotbal, regionální trávníky nabízí parádní program. Ve čtvrté lize se odehraje odpoledne derby mezi Šumperkem a Rýmařovem. V páté lize se pak ve stejný čas utká Velká Bystřice s Jeseníkem a Uničov Béčko vyzve Velké Losiny. Zprávy, počasí, doprava. Máme všechno, buďte s námi.
4: WhatsApp Metropole. 377 642 627. Hlasovky, videa, fotky. 377 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Taky vám někdy přijde, že každá aplikace v mobilním telefonu ohledně předpovědi počasí má tak nějak svoji verzi? Meteorologové mají jasno a přenese se to i na oblohu. Od jihozápadu se na nás valí první tropy. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Noční potom 14 až 9. Věděli jste, že pro dnešní den drží historický rekord rok 1953. Bylo 31 stupňů nad nulou. Možná bude dneska překonán. Víme, jak bude.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Kávu do držáku, obě ruce na volanta, pojďme se podívat, jak se jezdí. D1 na exitu Kroměříž, auto mimo silnici, kolem záchranný integrovaný systém, vyšetřovat se to bude asi do 10 hodin. Přímo v Kroměříži na 1. máje dvě auta v sobě, opatrně. Pokud máte namířeno do Vyškova u Jandovky, menší ranní rozcvička v podobě kolony, zdržíte se kolem 6 minut, to jsou tak dvě písničky. Pozor na muže zákona, mají dneska pilné ráno na D1 za exitem Říkovice, majáčky jste viděli mezi Přerovem a Říkovicemi a taky u Bilotína. Pokud jedete po D46, radar si ohlídejte na exitu Olšany u Prostějova. Policejní doprovod vás nemine ani na D55 před exitem Hulín Východ. Žádné závodění, užijte si klidnou neděli.

0: to, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si piš.
0: Teda Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.
3: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a teď i jedna technologická novinka, která zní skoro jako sci-fi, ale je dost možná blíž, než si myslíš. Společnost Apple totiž představila nový systém umělé inteligence s názvem Ferret UI Lite a tenhle AI agent umí něco opravdu neobvyklého. Dokáže samostatně ovládat aplikace přímo na display iPhoneu, skoro jako kdyby měl vlastní digitální ruku. Představ si situaci. Otevřeš aplikaci a místo toho, abys všechno odklikával sám, umělá inteligence rozpozná, co je na obrazovce, pochopí jednotlivá tlačítka a sama provede potřebné kroky. Umí reagovat na to, co právě vidí a poradí si nejen s aplikacemi od Apple, ale i s aplikacemi třetích stran. Zajímavé je, že tenhle model je poměrně kompaktní. Má 3 miliardy parametrů, což je ve světě AI vlastně docela úsporné číslo. Přesto se v testech dokázal vyrovnat i systémům, které jsou až 24krát větší a běží na výkonných cloudových serverech. Apple vsadil hlavně na rychlost a soukromí, na rozdíl od mnoha jiných AI systémů, totiž všechno běží přímo u tebe v telefonu. To znamená, že tvoje data neopouštějí zařízení a nemusí se odesílat do cloudu. Pro Apple je tohle dlouhodobě klíčová věc a Ferret UI Lite na tuhle filozofii navazuje. Model se navíc učí z vlastních chyb a dokáže reagovat i na nečekané situace v aplikacích. To je velký krok k tomu, aby jednou mohl fungovat jako skutečný digitální asistent, který za tebe zvládne každodenní úkoly. Už si nebudeš muset nastavovat budíka nebo psát maily. iPhone to udělá za tebe. Jestli se tahle technologie ale brzy objeví přímo v iPhonech, to zatím nevíme. Jedno je jisté, budoucnost, kdy telefon pracuje za tebe, už rozhodně není jen filmová představa. Radio Metropole ti přináší aktuální novinky ve světě aplikací a taky víc muziky, víc energie.
0: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Tohle je
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost.
1: Sport.
4: Fotbalový národní tým se po 20 letech probojoval na mistrovství světa ve fotbale a my už víme, na co si naši borci budou muset dávat pozor. Jedním z našich soupeřů v základní skupině bude domácí Mexiko, které v přípravě porazilo Ghanu 2-0. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka tak mají jasné varování. Proti Mexiku to 25. června bude chtít 100% koncentraci. Před odletem do Ameriky nás čeká ještě domácí zápas proti Kosovu, to už bude příští neděli, 31. května jako příprava na pražské Letné. Na našem rádiu chystáme speciální infoservis z fotbalového mistrovství světa. Tak nás poslouchejte dál.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Jestli nemáte rádi úplné vedro, tak to vás dneska nepotěšíme. Dneska padnou třicítky a horko hned tak neskončí. I v pondělí a v úterý pojedeme ve stejném letním tempu s teplotami do 30 stupňů Celsia. Pro srovnání v roce 1867 bylo v tento den naměřeno pouhých 3,4 stupně Celsia, což nám dneska tedy nehrozí. Mírné ochlazení na 20 stupňů slibuje až středa. Víme, jak bude, čeká nás krásný sluneční den do 30 stupňů.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Doufám, že máte pohodovou jízdu, někde to docela trhne. Začínáme jednou divočinou. Na dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem leží na silnici sražená srna, projíždějte opatrně. Na D1 na stejném místě navíc se vyšetřuje ranní nehoda, je to směr exit Kroměříž východ, auto skončilo mimo silnici. Přímo ve městě v Kroměříži na 1. máje pořád dořešování dopravní nehody dvou aut. Pokud plánujete rodinný výlet do zoo na Svatém Kopečku, už se nám tady tvoří kolony do 10 minut. Komplikace na dálnici doplňují odstavená auta. Na D35 před velkým újezdem, taky na okruhu Olomouce, Uholice a Ukřelova, na dálnici 46 mezi Vyškovem a Drysicemi, navíc počítejte s uzavřeným pruhem. Kde chrání a pomáhají, policejní hlídky hlásíte na D1, Vyškov západ a také mezi Říkovicemi a Přerovem. Žádné závodění, užijte si klidnou neděli.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie. Everybody.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Víkendový chill Metropole.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland.

0: Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Filip, Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Ahoj a dobrý den, máme tady 24. květen a s ním i kompletní nálož skvělých tipů, kam dnes vyrazit za zábavou. Přímo v Olomouci na Flóře pokračuje fascinující výstava masožravých rostlin živé pasti a v pevnosti poznání pokračuje zábavný víkend v Bublinách. Pokud dáváte přednost kultuře, v S-klubu se hraje pohádka Pipi dlouhá punčocha, Moravské divadlo láká na balet Romeo a Julie a v kinech se slaví 25 let Šreka. Za hranicemi Olomouce pak vrcholí velkolepý festival vojenské historie na hradě Helvštín a hrad Sovinec ožívá tradičním řemeslným jarmarkem. V Zábřehu v Kulturáku dnes odpoledne rozesměje děti dvojice Štístko a Poupěnka, v Lázních Skalka slavnostně zahajují sezónu s kapelou Fleret a milovníci vlaků mohou navštívit železniční expozici v Čelechovicích na Hané. Pro milovníky filmů pak šumperské kino Oko promítá Star Wars i snímek Michael a v Přerovské hvězdě dávají komedii Ďábel nosí Pradu 2. Ať už dnes vyrazíte kamkoliv, skvělou náladu vám pojistí tohle rádio a za moment už hrajeme hit za hitem, tak držte vlnu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě. Určitě.
2: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
4: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
10: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
11: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
3: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné sedmé místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. V hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Sturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciózního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
1: Radio Metropole za volantem.
3: Je tu rychlá doprava. Na Šumpersku máme nehodu v Olšanech na trase z Klášterce na Bukovice. Bouralo se v Kroměříži u Alberta, počítejte se zdržením. D1 směrem z Vyškova, dejte pozor na exitu Říkovice. Na D35 v Zlipník nad Bečvou na Olomouc, buďte ve střehu před exitem Přáslavice. Navíc tu máme řadu komplikací a uzavřených pruhů na olomouckém okruhu dálnice D35. Uzavřený pruh před exitem Holice. Odstavené auto potkáte přímo na tomhle exitu. Uzavřeným pruhem neprojedete ani mezi Globusem a Křelovém na D1 na Ostravu, potom si hlídejte svoji cestu mezi Loučkou a Bělotínem. Nepojízdné auto komplikuje provoz i na 35 v tomto směru. Kde si dneska dát pozor třeba na rychlost a muže zákona? Policejní hlídky aktuálně měří na Šumpersku, když jedete z Rudy nad Moravou na Bohdíkov. No a pánové v uniformách číhají taky na tahu z Hulína na Tlumačov. Dobře, dojeďte.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: Páku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
2: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
3: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nervy i radost. Takový je hokej a samozřejmě aktuální mistrovství světa ve Švýcarsku. Přejeme dobrý den od hokejových mikrofonů. Mistrovství světa v hokeji jde do finále a my pro vás máme skvělé zprávy. Český národní tým už má totiž díky nečekané porážce Švédska s Norskem jisté čtvrtfinále. Svěřenci kouče Radima Rulíka jsou teď ve skupině B druzí za Kanadou a v příštích zápasech vyzvou právě Nory a silnou Kanadu. A na koho můžeme ve čtvrtfinále narazit? Počítačové simulace už jedou na plné obrátky, vědci nasimulovali 50 tisíc variant a jako nejčastější soupeř nám momentálně vychází Lotyšsko, a to s pravděpodobností 34%. V závěsu jsou pak trápící se Spojené státy nebo dravé Rakousko. Držíme našim klukům palce v boji o co nejlepší pozici v playoff a vy buďte u toho s námi. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu fandíme spolu.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování zvraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští, jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám.
1: Sport.
3: Ještě fotbal aktuálně. Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli také odvetu finále skupiny o umístění proti Karviné. Po výhře venku 3-1 doma vyhráli Vysoko 4-0 po brankách Šturma, Baráta, Růzka a Lurvinka. Díky vítězství končí Sigma v šancelize na 7. místě a získala také finanční prémii přibližně 3 miliony korun. Na utkání dorazilo krásných 6539 diváků. Děkujeme.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
3: Doufám, že máte po ruce už opalovací krém, protože dnešní neděle nám ukáže pravou letní sílu. Odpolední teploty vyskočí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko vyšlo už dneska lehce po páté, takže na opalování máme hromadu času. Odpoledne sice může od severu přechodně dorazit mrak nebo nějaká přeháňka, ale spíš je to opravdu na první letní koupačku. Užijte si sluneční den, tady víme, jak bude.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, zbystřete, ať nenecháte nějaký svůj plech na silnici. Vážná situace aktuálně na tahu z Valašského Meziříčí na Krhovou. V lesním úseku srážka osobáku s motorkářem, na místě už jsou záchranáři. Majáčky teď svítí Volšany na Šumpersku, kde je kvůli další nehodě omezený provoz. Pokud míříte po dálnicích D35 mezi Olomoucí a Křelovem uzavřený jízdní pruh, stejná komplikace v podobě uzavřeného pruhu na D1 ve směru z Lipníka na Ostravu, konkrétně mezi exity Lipník a Loučka Hranice. Dál na D1 o kousíček na trase z Ostravy na Přerov je uzavřený pruh mezi Přerovem a Říkovicemi a navíc tady odstavené auto na Krajnici. Kde se dneska pomáhá a chrání? Policejní hlídky aktuálně hlásíte v Přerově na Polní, muži zákona číhají v Poličce v ulici Hegerova, nově si dávejte pozory v Šumperku, hlídka kontroluje řidiče u supermarketu Albert. Dobře, dojeďte!
1: Víc muziky, víc

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojí.

0: Metropole právě dnes.
1: Začneme jedním hlubokým návratem do historie, protože přesně v tento den v roce 1391 byla v Praze založena slavná betlémská kaple. Pokud tam tehdy mistr Jan Hus kázal o pravdě, my vám dnes s čistým svědomím a pravdivě povíme, kdo všechno dnes slaví. Dnešní 24. květen je totiž doslova nabitý slavnými narozeninami. Své 59. narozeniny dnes oslavuje úžasná zpěvačka Leona Machálková a o 10 let starší je spisovatelka Tereza Boučková. 53. narozeniny pak na dálku posíláme ukrajinské divošce Ruslaně a ve stejném věku dnes slaví i fotbalové štístko a legenda Vladimír Šmicr. No a pro pamětníky, neuvěřitelných 81 let dnes má americká herečka a bývalá manželka krále rock'n'rollu Elvise Presleyho Priscilla Presley. Slavit se ale bude i u nás na Hané. Významné narozeniny dnes totiž slaví Marek Pazdera, dlouholetý úspěšný starosta Velké Bystřice. A abychom nezapomněli na jmeniny, podle kalendáře mají dnes svůj velký den všechny Jany a Janičky. Přejeme vám k svátku jen to nejlepší. Pořádně to dnes oslavte.
0: Metropole právě dnes. Posloucháš?
2: Radio Metropole.
3: I'll buy you a drink. Six in the morning.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom novinky.cz.
3: Sport. Pokud dnes vyrážíte na fotbal, regionální trávníky nabízí parádní program. Ve čtvrté lize se odehraje odpoledne derby mezi Šumperkem a Rýmařovem. V páté lize se pak ve stejný čas utká Velká Bystřice s Jeseníkem a Uničov Béčko vyzve Velké Losiny. Zprávy, počasí, doprava. Máme všechno, buďte s námi.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Taky vám někdy přijde, že každá aplikace v mobilním telefonu ohledně předpovědi počasí má tak nějak svoji verzi? Meteorologové mají jasno a přenese se to i na oblohu. Od jihozápadu se na nás valí první tropy. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Noční potom 14 až 9. Věděli jste, že pro dnešní den drží historický rekord rok 1953. Bylo 31 stupňů nad nulou. Možná bude dneska překonán. Víme, jak bude.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Mladoboleslavská Škoda Auto už v červnu odstartuje výrobu svého dosud nejlevnějšího elektromobilu s názvem Epic. Malý městský crossover s cenovkou kolem 632 tisíc korun dorazí k prvním zákazníkům na konci léta. Na koho s touhle novinkou automobilka cílí, to už vám prozradí člen představenstva Škody Martin Ján.
5: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 milion korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
4: Epic bude vůbec první škodovkou s pohonem předních kol na nové lehčí platformě. Díky rychlému nabíjení a parádnímu dojezdu kolem 440 kilometrů je to ideální parťák do města. S Martinem Jánem jsme představili novou škodovku a teď už přejeme šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: května. Kaufland.
1: Super sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli.
5: Three scratches just like that. You didn't stop, did you?
2: Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér.
5: Something unholy.
2: No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
6: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
7: Mluvíš mi po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
8: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost.
3: Sport. Fotbalový národní tým se po 20 letech probojoval na mistrovství světa ve fotbale a my už víme, na co si naši borci budou muset dávat pozor. Jedním z našich soupeřů v základní skupině bude domácí Mexiko, které v přípravě porazilo Ghanu 2-0. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka tak mají jasné varování. Proti Mexiku to 25. června bude chtít 100% koncentraci. Před odletem do Ameriky nás čeká ještě domácí zápas proti Kosovu, to už bude příští neděli, 31. května jako příprava na pražské Letné. Na našem rádiu chystáme speciální infoservis z fotbalového mistrovství světa. Tak nás poslouchejte dál.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
3: Jestli nemáte rádi úplné vedro, tak to vás dneska nepotěšíme. Dneska padnou třicítky a horko hned tak neskončí. I v pondělí a v úterý pojedeme ve stejném letním tempu s teplotami do 30 stupňů Celsia. Pro srovnání v roce 1867 bylo v tento den naměřeno pouhých 3,4 stupně Celsia, což nám dneska tedy nehrozí. Mírné ochlazení na 20 stupňů slibuje až středa. Víme, jak bude, čeká nás krásný sluneční den do 30 stupňů.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Rakouské kontroly na hranicích s Českem budou dál pokračovat. Dobrou zprávou pro řidiče ale je, že se přesunuli do pohraničního vnitrozemí, takže plynulost dopravy nijak nekomplikují. Podrobnosti z jednání se svým rakouským protějškem už doplňuje ministr vnitra Lubomír Metnar.
5: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
4: Kontroly na cestách do Rakouska vás tedy v kolonách nezdrží. Tolik aktualita z česko-rakouské hranice a my už přejeme šťastnou cestu a bezproblémový návrat domů.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Ahoj a dobrý den. Máme pro vás skvělý přehled témat, o kterých se právě teď nejvíc píše. A začneme fantastickou zprávou pro všechny talentované muzikanty. Olomoucký kraj, naše rádio, ve spolupráci se studiem Ta muzika v Zábřehu a pod patronátem kapely Opět a Radeček totiž vyhlašují talentovou soutěž. Pokud je vám mezi 18 a 30 lety a skládáte pop, rock nebo elektro, máte jedinečnou šanci se ukázat. Více na webu radiotalent.cz. Zároveň se mluví o velké změně na Velkém Kosíři. Starou dřevěnou rozhlednu čeká demolice a nahradí ji moderní ocelová konstrukce za 15 milionů korun. Jejíž stavba by mohla začít už příští rok. O tom píše Prostějovský deník. A pokud máte vazby na Svitavy, město u příležitosti 770. výročí hledá výjimečné osobnosti na ceny města Svitavy. Své nominace můžete posílat až do konce července. Podrobnosti má web města, tedy vše hledejte na svitavy.cz. Víme, o čem se píše, a přejem fantastickou neděli všem.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
4: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné sedmé místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. V hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciozního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
2: Radio Metropole za volantem.
5: Pokud máte pocit, že se s motorkami na silnicích letos doslova roztrhl pytel, tak vás intuice neklame. Češi totiž berou motoshopy útokem a v dubnu padl historický rekord v počtu registrovaných mašin. Abychom si tuhle parádní jízdu všichni užili ve zdraví, BESIP znovu rozjíždí oblíbenou kampaň s všeříkajícím názvem Hele motorka. Ta nám, řidičům čtyřkolových plechovek, připomíná, abychom pořádně čistili zrcátka a hlídali mrtvé úhly, protože motorkáři jsou na silnici zkrátka o dost rychlejší a křehčí než my. A vzkaz pro jezdce v jedné stopě? Chápeme, že zatáčky lákají k pořádnému náklonu, ale s plynem raději opatrně, ať do cíle dorazíte vždycky s úsměvem a celý. Pohodovou a bezpečnou neděli na cestách. Víme, jak se jezdí tady.
2: Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole. Metropole.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Už si slyšel?

0: razy.
1: Ahoj a dobrý den, máme tady 24. květen a s ním i kompletní nálož skvělých tipů, kam dnes vyrazit za zábavou. Přímo v Olomouci na Flóře pokračuje fascinující výstava masožravých rostlin živé pasti. A v pevnosti poznání pokračuje zábavný víkend v Bublinách. Pokud dáváte přednost kultuře, v S-klubu se hraje pohádka Pipi dlouhá punčocha, Moravské divadlo láká na balet Romeo a Julie a v kinech se slaví 25 let Šreka. Za hranicemi Olomouce pak vrcholí velkolepý festival vojenské historie na hradě Helfštín a hrad Sovinec ožívá tradičním řemeslným jarmarkem. V Zábřehu v Kulturáku dnes odpoledne rozesměje děti dvojice Štístko a Poupěnka, v Lázních Skalka slavnostně zahajují sezónu s kapelou Fleret a milovníci vlaků mohou navštívit železniční expozici v Čelechovicích na Hané. Pro milovníky filmů pak šumperské kino Oko promítá Star Wars i snímek Michael a v Přerovské hvězdě dávají komedii Ďábel nosí Pradu 2. Ať už dnes vyrazíte kamkoliv, skvělou náladu vám pojistí tohle rádio a za moment už hrajeme hit za hitem, tak držte vlnu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
4: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
5: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
6: No to určitě. Jo, určitě. Určitě.
4: Brousíme brusle,
5: ladíme formu
4: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
5: Nejlepší hokejové info
4: každý den na tomto rádiu,
5: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz. Akce Zábava.
0: Tohle je Radio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování z vraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští, jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám.
1: Sport.
4: Ještě fotbal aktuálně. Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli také odvetu finále skupiny o umístění proti Karviné. Po výhře venku 3-1 doma vyhráli vysoko 4-0 po brankách Šturma, Baráta, Růzka a Lurvinka. Díky vítězství končí Sigma v šancelize na 7. místě a získala také finanční prémii přibližně 3 miliony korun. Na utkání dorazilo krásných 6539 diváků. Děkujeme.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Doufám, že máte po ruce už opalovací krém, protože dnešní neděle nám ukáže pravou letní sílu. Odpolední teploty vyskočí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko vyšlo už dneska lehce po páté, takže na opalování máme hromadu času. Odpoledne sice může od severu přechodně dorazit mrak nebo nějaká přeháňka, ale spíš je to opravdu na první letní koupačku. Užijte si sluneční den, tady víme, jak bude.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Mladoboleslavská Škoda Auto už v červnu odstartuje výrobu svého dosud nejlevnějšího elektromobilu s názvem Epic. Malý městský crossover s cenovkou kolem 632 tisíc korun dorazí k prvním zákazníkům na konci léta. Na koho s touhle novinkou automobilka cílí, to už vám prozradí člen představenstva Škody Martin Ján.
7: Dostaneme se do nových zákaznických skupin a je to samozřejmě auto pro lidi, kteří hledají dobrý elektrický vůz hluboko pod 1 milion korun a chtějí dobrý český elektrický kompaktní vůz.
6: Epic bude vůbec první škodovkou s pohonem předních kol na nové lehčí platformě. Díky rychlému nabíjení a parádnímu dojezdu kolem 440 kilometrů je to ideální parťák do města. S Martinem Jánem jsme představili novou škodovku a teď už přejeme šťastnou cestu.
2: Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
2: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k

0: Zatímco ve Švýcarsku stoupá tlak všem fanouškům, my na Metropoli zůstáváme ledově klidní, abychom ti přinesli ten nejčerstvější přehled o každém gólu a každé bitce u brankoviště. Světový hokej v maximálním tempu a ve skvělém flow, to je Rádio Metropole a náš hokejový servis.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nervy i radost. Takový je hokej a samozřejmě aktuální mistrovství světa ve Švýcarsku. Přejeme dobrý den od hokejových mikrofonů. Mistrovství světa v hokeji jde do finále a my pro vás máme skvělé zprávy. Český národní tým už má totiž díky nečekané porážce Švédska s Norskem jisté čtvrtfinále. Svěřenci kouče Radima Rulíka jsou teď ve skupině B druzí za Kanadou a v příštích zápasech vyzvou právě Nory a silnou Kanadu. A na koho můžeme ve čtvrtfinále narazit? Počítačové simulace už jedou na plné obrátky, vědci nasimulovali 50 tisíc variant a jako nejčastější soupeř nám momentálně vychází Lotyšsko, a to s pravděpodobností 34%. V závěsu jsou pak trápící se Spojené státy nebo dravé Rakousko. Držíme našim klukům palce v boji o co nejlepší pozici v playoff a vy buďte u toho s námi. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu fandíme spolu.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Strangers.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 17 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom Novinky.cz.
4: Sport. Pokud dnes vyrážíte na fotbal, regionální trávníky nabízí parádní program. Ve čtvrté lize se odehraje odpoledne derby mezi Šumperkem a Rýmařovem. V páté lize se pak ve stejný čas utká Velká Bystřice s Jeseníkem a Uničov Béčko vyzve Velké Losiny. Zprávy, počasí, doprava. Máme všechno, buďte s námi.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Taky vám někdy přijde, že každá aplikace v mobilním telefonu ohledně předpovědi počasí má tak nějak svoji verzi? Meteorologové mají jasno a přenese se to i na oblohu. Od jihozápadu se na nás valí první tropy. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Noční potom 14 až 9. Věděli jste, že pro dnešní den drží historický rekord rok 1953. Bylo 31 stupňů nad nulou. Možná bude dneska překonán. Víme, jak bude.
2: Radio Metropole. Za volantem.
6: Rakouské kontroly na hranicích s Českem budou dál pokračovat. Dobrou zprávou pro řidiče ale je, že se přesunuli do pohraničního vnitrozemí, takže plynulost dopravy nijak nekomplikují. Podrobnosti z jednání se svým rakouským protějškem už doplňuje ministr vnitra Lubomír Metnar.
7: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
6: Kontroly na cestách do Rakouska vás tedy v kolonách nezdrží. Tolik aktualita z česko-rakouské hranice a my už přejeme šťastnou cestu a bezproblémový návrat domů.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Zubr sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory Autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Metropole právě dnes.
1: Začneme jedním hlubokým návratem do historie, protože přesně v tento den v roce 1391 byla v Praze založena slavná betlémská kaple. Pokud tam tehdy mistr Jan Hus kázal o pravdě, my vám dnes s čistým svědomím a pravdivě povíme, kdo všechno dnes slaví. Dnešní 24. květen je totiž doslova nabitý slavnými narozeninami. Své 59. narozeniny dnes oslavuje úžasná zpěvačka Leona Machálková a o 10 let starší je spisovatelka Tereza Boučková. 53. narozeniny pak na dálku posíláme ukrajinské divošce Ruslaně a ve stejném věku dnes slaví i fotbalové štístko a legenda Vladimír Šmicr. No a pro pamětníky, neuvěřitelných 81 let dnes má americká herečka a bývalá manželka krále rock'n'rollu Elvise Presleyho Priscilla Presley. Slavit se ale bude i u nás na Hané. Významné narozeniny dnes totiž slaví Marek Pazdera, dlouholetý úspěšný starosta Velké Bystřice. A abychom nezapomněli na jmeniny, podle kalendáře mají dnes svůj velký den všechny Jany a Janičky. Přejeme vám k svátku jen to nejlepší. Pořádně to dnes oslavte.
0: Metropole právě dnes.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost.
3: Sport. Fotbalový národní tým se po 20 letech probojoval na mistrovství světa ve fotbale a my už víme, na co si naši borci budou muset dávat pozor. Jedním z našich soupeřů v základní skupině bude domácí Mexiko, které v přípravě porazilo Ghanu 2-0. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka tak mají jasné varování. Proti Mexiku to 25. června bude chtít 100% koncentraci. Před odletem do Ameriky nás čeká ještě domácí zápas proti Kosovu, to už bude příští neděli, 31. května, jako příprava na pražské Letné. Na našem rádiu chystáme speciální infoservis z fotbalového mistrovství světa. Tak nás poslouchejte dál.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Jestli nemáte rádi úplné vedro, tak to vás dneska nepotěšíme. Dneska padnou třicítky a horko hned tak neskončí. I v pondělí a v úterý pojedeme ve stejném letním tempu s teplotami do 30 stupňů Celsia. Pro srovnání, v roce 1867 bylo v tento den naměřeno pouhých 3,4 stupně Celsia, což nám dneska tedy nehrozí. Mírné ochlazení na 20 stupňů slibuje až středa. Víme, jak bude, čeká nás krásný sluneční den do 30 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Pokud máte pocit, že se s motorkami na silnicích letos doslova roztrhl pytel, tak vás intuice neklame. Češi totiž berou motoshopy útokem a v dubnu padl historický rekord v počtu registrovaných mašin. Abychom si tuhle parádní jízdu všichni užili ve zdraví, BESIP znovu rozjíždí oblíbenou kampaň s všeříkajícím názvem Hele motorka. Ta nám, řidičům čtyřkolových plechovek, připomíná, abychom pořádně čistili zrcátka a hlídali mrtvé úhly, protože motorkáři jsou na silnici zkrátka o dost rychlejší a křehčí než my. A vzkaz pro jezdce v jedné stopě, chápeme, že zatáčky lákají k pořádnému náklonu, ale s plynem raději opatrně, ať do cíle dorazíte vždycky s úsměvem a celý. Pohodovou a bezpečnou neděli na cestách. Víme, jak se jezdí tady.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Rádio Metropole. Metro.

0: to. Představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si píš.
0: Teda Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: Radio Metropole!
8: Radio Metropole!

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu Kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane Kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje a nebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, Nové zámky u Litovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh Knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na Knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě tak říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládeži za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.

0: Folii Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tohle je
5: Radio Metro.

0: Brno.
1: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Ahoj a dobrý den. Máme pro vás skvělý přehled témat, o kterých se právě teď nejvíc píše. A začneme fantastickou zprávou pro všechny talentované muzikanty. Olomoucký kraj, naše rádio, ve spolupráci se studiem Ta muzika v Zábřehu a pod patronátem kapely Opět a Radeček totiž vyhlašují talentovou soutěž. Pokud je vám mezi 18 a 30 lety a skládáte pop, rock nebo elektro, máte jedinečnou šanci se ukázat. Více na webu radiotalent.cz. Zároveň se mluví o velké změně na velkém kosíři. Starou

0: tom píše Prostějovský deník. A pokud máte vazby na Svitavy, město u příležitosti 770. výročí hledá výjimečné osobnosti na ceny města Svitavy. Své nominace můžete posílat až do konce července. Podrobnosti má web města, tedy vše hledejte na svitavy.cz. Víme, o čem se píše, a přejem fantastickou neděli všem.
1: Rádio Metropole. Živo.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

sen se zdá být přímo tady. Jen jít tou cestou pro nás známou, tam kam jsme si oba přísahali. Když klopítnout, tak vzájemnou jsme si byli oporou. Tak pojď ke mně blíž, uvidíš líp, kdo jsem, a já poznám líp tebe svým způsobem.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Effect. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

como...

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí Lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Tlumlov, Nové zámky u Litovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh Knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně v tom okruhu číslo 1 na Knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezí 19. a 20. století.

0: století tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě, pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberk, jak je to se vstupným?
0: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun, děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberk láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
0: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Yeah, let's go to the beach.

0: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město.
1: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné sedmé místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. V hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciózního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
1: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
2: Víc muziky, víc energie.

0: podcast z Metropole.
1: A už tu máme zase pondělí. Ahoj, tady je Tom a tvůj pondělní podcast z Metropole na rádiu Metropole. Se mnou je tu dnes Anička Šmítková, referentka oddělení organizace společenských akcí statutárního města Olomouce. Takhle dlouhý si to dáme jenom teď a ať víme, kdo tu se mnou dneska je. Ahoj Aničko.
2: Ahoj Tome.
1: Prosím tě pěkně, blíží se nám strašně důležitá akce, ale jako opravdu hodně pro naše město, protože je to akce s názvem Svátky města Olomouce, což opravdu samo o sobě ukazuje to, k čemu míříme. Když se řeknou Svátky města Olomouce, jednak bych tě teda poprosil, aby si mi řekla, kdy to bude a kde, a pak co se ti teda vybaví jako první, když se tady tenhle ten velký projekt před tebe postaví.
2: Tak jo, tak tato krásná akce se bude konat 5. a 6. června, což znamená pátek a sobota. A bude se konat jak na Horním, tak na Dolním náměstí. Samozřejmě na Horním primárně, na Dolním bude Flair Jarmark, tak to bude taky krásné. A co se mi vybaví, tak krásná akce, centrum plné hudby, lidi a trochu historie teda.
1: Jo, ale tak to je příjemný, ne? Když si jako na první dobrou si vybavím ten průvod, kde jsou kostýmovaní třeba i zástupci města a tak, tak to vypadá velice, velice pěkně. Ale k tomu si myslím, že se ještě dostaneme. Prosím tě, čím je teda podle tebe ta atmosféra v centru města nebo v centru během slavností tak výjimečná teda potom?
2: Nejlepší na tom je a nejhezčí, že se propojí právě ta historie a ta současnost. A na Horním náměstí bude spoustu koncertů, bude tam spoustu tanečních vystoupení, program pro děti a vlastně pro všechny věkové kategorie. Takže od tvůrčích dílen přes chill zónu Univerzity Palackého, všechny instituce, všechno dohromady a všechno krásný.
1: Ale je to tak, jako je to tak, opravdu to za to stojí to navštívit, protože člověk ochutná opravdu tu Olomouc všemi smysly. Já už jsem naťukl průvod, historický průvod ke cti svaté Pavlíny, tak na to se mrkneme už za moment. Na rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Rádio Metropole a pondělní podcast. Zdraví tě Tom, jako vždy, a se mnou je tu dnes Anna Šmítková, organizátorka, nebo teď v podstatě referentka oddělení organizace společenských akcí v Olomouci. A v tuto chvíli my spolu řešíme přípravu svátku města Olomouce. Já už jsem to takhle nakous, povídali jsme si tady o té atmosféře těch svátků, čím je taková specifická. A čeká nás tam nejeden zásadní moment a zásadní bod programu. A já bych se nejdřív podíval na takový ten, který nás vtáhne opravdu do atmosféry těch svátků města. Je to historický moment. Je to průvod ke cti svaté Pavlíny. A ten je jedním z nejvýraznějších momentů. Bývá opravdu obklopen davy lidí. Co letos, Aničko, návštěvníky čeká? Proč má vlastně tady tenhle ten průvod pro Olomouc takový význam?
2: Jak jsi řekl, je to úplně největší vrchol hlavně pátečního programu a celkově svátku města. A letos vyjde na 5. června, což znamená krásný páteční večer, a bude vycházet od Moravského divadla, takže z Horního náměstí, což znamená, že se do něj může zapojit jak široká veřejnost, tak tam můžete vidět nádherné kočáry tažené koňmi, bude tam spoustu historických kostýmů, samozřejmě vedení města, vedení univerzity, můžete se tam setkat s kýmkoliv, kdo vás napadne, kdo se pojí právě s městem Olomouc. A proč je důležitý nebo významný pro Olomouc? To jsem si teda dělala rešerše.
1: Co jsi zjistila?
2: A zjistila jsem. Zjistila jsem, že nejdůležitější je samozřejmě svatá Pavlína. A svatá Pavlína a hlavně její ostatky byly do Olomouce přivezeny během morové epidemie. A podle těch dobových záznamů právě jakmile skoro překročili hranice Olomouce, tak morová epidemie ustoupila a díky tomu máme úžasnou patronku města Olomouce, svatou Pavlínu.
1: Že to má takový velký duchovní rozměr, jo?
2: Teda. Tak,
1: A samozřejmě teda, jak říkáš, svatá Pavlína je i tedy proto patronkou města. Aha. A co se týče těch kočárů, víš, tak náhodou, jakoby, jaké ty kočáry tam budou třeba, nebo tak. Protože třeba minulý rok, tuším, že tam byl dokonce snad nějaký arcibiskupský, jestli se nepletu, ale možná se mi to jenom mate v hlavě. Těžko říct, ale vím, že to jsou takové jako dost významné kočáry. No tak se necháme překvapit, které tam budou v letošním ročníku. A zmínila si teda, že to bude kostýmovaný průvod, tak i teda zástupci města tam budou v kostýmech?
2: Všichni budou v kostýmech, včetně paní primátorky, včetně rady, vedení univerzity, armáda tam bude, bude tam vojenská hudba, bude to opravdu krásný. Ale samozřejmě to nebude jenom o té historické podívané, o tom kochání se pro oko, ale hlavně to bude připomínat tu tradici, tu svatou Pavlínu a tu ochranu města vlastně.
1: Budeme se na to těšit. Já bych teda ještě v tomhletom dodal, že svátky města jsou vlastně téměř po každé, až na pár výjimek, jestli se nepletu, propojené se svátky písní, a na to se podíváme už za chvilku na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Dál je tu pro tebe na Rádiu Metropole Pondělní podcast. Díky, že nás ladíš a já jsem tady dnes u mikrofonu s Aničkou Šmítkovou, referentkou oddělení organizace společenských akcí v Olomouci. Já si říkám, že se to určitě tady tenhle ten dlouhý název naučím do konce aktuální hodiny, ale věřím tomu, že to půjde. A povídáme si o svátcích města, které tu budou už na začátku června, to znamená co by dub. A načukli jsme i to, že svátky města bývají spolu v termínově se svátky písní. Souběžně se svátky města jsou tedy i letos svátky písní. Jak se podle tebe, Aničko, daří propojit atmosféru sborového zpěvu a velkých městských slavností?
2: Já si myslím, že díky tomu svátky města mají úplně jinou dynamiku a úplně jinou energii, protože tím, jak se program přirozeně prolíná během celého toho víkendu skrz tu hudbu, tak všechny ty sbory, které vystupují na náměstí, v ulicích a nebo na dalších místech, jako jsou kostely a tak, tak díky tomu pro ty lidi, kteří můžou potkat na každém rohu hudbu, tak je to mnohem příjemnější, přirozenější, přiláká to spoustu lidí. Takže to si myslím, že je krásný. A samozřejmě...
1: Konkrétně třeba nějaké tak, jako přímo průniky?
2: Právě. Do města, to mi přijde hodně specifické nebo zajímavé na tom, že do města přijedou soubory nejenom, které jsou z České republiky, ale právě i ze zahraničí. Letos tady budeme mít třeba z Ameriky, což wow. Je hodně velká dálka. A přijde mi, že díky tomu ty slavnosti dostávají úplně jiný rozměr, mezinárodní rozměr, který teda v Olomouci nečekáš tak úplně. A krásně to vlastně ukazuje, že to historické město a to propojení je na správné cestě a že ta Olomouc je kulturní a je centrum současného dění.
1: Jak přesně se programově propojují svátky města a svátky písní, není nic jednoduššího, než navštívit web svátkyměsta.olomouc.eu, kde najdete programy, prakticky programy obou akcí. A Aničko, mě by ještě zajímalo, jak vlastně třeba se to konkrétně spojí, protože, co vím, tak tam bude jeden velký koncert a takový obrovský, o čem přesně bude?
2: Právě velkým tím symbolem propojení obou dvou těch akcí, jak jsi říkala, tak bude open air koncert pod širým nebem a bude vlastně s Hvězdami severu, to je jeho název. A tam se spojí jak symfonický orchestr, tak vokalisté a právě pěvecké sbory ze svátku písní, takže to bude.
1: To znamená Hvězdy severu, jestli tomu dobře rozumím, tak tam budou určitě nějaká, bude tam hudba typická

0: Díváme na další velmi zajímavou akci, která bude součástí svátku města, a to bude taneční večer pod hvězdnou oblohou. Zatím si dáme hudbu a pak hned další část pondělního podcastu na Rádiu Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: z Metropole.
1: S námi víš, co se děje v Olomouci. To je Rádio Metropole a s ním pondělní podcast z Metropole, protože my si dneska povídáme o tom, jaká důležitá akce se tu bude v nadcházejících týdnech dít, a bude to 5. a 6. června svátky města. A součástí těchto svátků je i taneční večer pod hvězdnou oblohou a já tu mám Aničku Šmítkovou, referentku oddělení organizace společenských akcí města Olomouce. A můžeš mi prosím tě, Aničko, povědět, co nás to čeká v rámci toho tanečního večera?
2: Řekla bych, že to je od loňského roku nejoblíbenější část programu svátku města. Nevím, jestli teda to vůbec můžu říkat, ale myslím si, že ano. A nebo tedy aspoň za mě.
1: Tomáš Komenda bude mít velkou radost.
2: Věřím. A jedná se, tak jak název napovídá, o to, že na horním náměstí, celé horní náměstí se promění v otevřený taneční parket. A pod širým nebem a vlastně v krásném historickém centru Olomouce se rozliné krásná hudba, panorama bandu a spolu s tanečním studiem právě Tomáše Komendy se můžete, jak začátečníci, tak pokročilí, si můžou vyzkoušet společenské tance nebo si je oživit a vlastně můžou úplně všechno. Můžou si tančit i samovolně, nezávisle na
1: Tomáši
2: Komendu.
1: Tomáš se o ně postará, já vím, jako velice šikovný. Plánuješ si taky přijít zatančit?
2: Určitě to zkusím. Loni jsem to zkoušela, byla jsem dokonce přizvána nějakou paní, ta mě chytla prostě za ruku a říká, vy jste organizátorka, ale to vůbec nevadí, pojďte. A z toho už se nedostaneš.
1: Ne, věřím tomu, že ne, to stojí za to. Jako, a vím, že Tomáš je velice schopný, jako, a pravidelně má své školy na různých společenských akcích, že tam za velmi krátkou dobu dokáže naučit opravdu krásný tance, ať už standardní nebo latinskoamerické, tak jsem zvědavý, s čím přijde tentokrát.
2: Právě můžu prozradit, že oproti loňskému roku jsme ještě zvětšili ten taneční parket.
1: Wow.
2: Takže může přijít opravdu kdokoliv, kdykoliv.
1: Budeme se na to těšit. A já už se těším i na náš další vstup, a to už za moment na Rádiu Metropole. Díky, že posloucháš.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast, díky za to. Já jsem Tom a se mnou je tu Anička Šmítková, referentka oddělení organizace společenských akcí Olomouc. A já budu velice rád, když si budeme dál spolu povídat o tom, jak se připravují svátky města Olomouce, které tu budou už 5. a 6. června. Ale je tu ještě jedna věc, Aničko, která tady bude dokonce 5. až 7. června. Na webu svátkyměsta.olomouc.eu můžete najít informace o tom, že tu budou prohlídky při příležitosti těchto svátků. A Aničko, prosím tě, co to přesně jsou za prohlídky?
2: Budou to stejně jako celý program krásné prohlídky, které budou součástí právě svátku města. Chtěla bych vypíchnout třeba po stopách hudebních skladatelů a s tím bych chtěla spojit vlastně ještě jednu super věc, která bude ke svátkům města, a to je písková socha, která bude na Horním náměstí, bude opravdu veliká a bude k 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Takže můžete spojit jak krásnou fotku s pískovou sochou, tak zároveň prohlídku přes informační centrum.
1: Tam najdu určitě možnost se na tu prohlídku třeba přihlásit.
2: Tak.
1: Jo, takže informační centrum, případně třeba ještě taktéž ty webovky svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Určitě tam.
1: Já jsem velice rád, protože s Olomoucí jsou spojeni velcí hudební skladatelé, ať už je to právě Wolfgang Amadeus Mozart nebo Gustav Mahler, případně Antonín Dvořák, tak věřím tomu, že v rámci těchto prohlídek se budeme moci podívat na místa, kde třeba tady působili, tvořili, nebo se třeba jen zastavili a podumali nad tím, co dalšího krásného složí, zkomponují a předají národu. Aby jsme měli nějaký ten jejich odkaz na zbytek našeho života, protože přeci jenom dokonce mám takový dojem, že právě Mozart tady jednu ze svých symfonií složil, tak není nic jednoduššího, než se potom podívat na to, která to je, a třeba si ji nechat přehrát a pustit si ji do uší během těchto prohlídek a udělat si velice krásnou, příjemnou vzpomínku. Aničko, podíváme se za chvilku ještě na jednu věc, a to bude kde tedy konkrétně najdeme program celých těch svátků a proč bychom je měli navštívit. A to už za moment na Rádiu Metropole. Díky, že posloucháš.

0: z Metropole.
1: A náš pondělní podcast z Metropole vrcholí. Děkuju moc, že posloucháš. Zdraví tě, Tom. Se mnou je tu Anička Šmítková, referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce. A my si tady dnes povídáme o svátcích města, které tu budou 5. a 6. června, tudíž už za chvilku. Aničko, úplně na závěr, prosím tě, mohla by si nám dát takovou jakoby pozvánku k tomu, proč by vlastně jsme měli navštívit ty svátky města Olomouce a vypíchnout ty nejzásadnější body, které tam najdeme, které můžeme zažít, uslyšet, uvidět.
2: Určitě. Myslím si, že byste měli 100% dorazit, protože to budou krásné 2 dny plné hudby, historie, setkávání a začínající letní atmosféry. Každopádně v pátek bych určitě dorazila na historický průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny, který bude začínat v 6 a bude vycházet od Moravského divadla. V sobotu bych 100% dorazila na úžasný open air, který bude začínat 20:30 a bude to s tématikou s hvězdami severu, takže ABBA, Roxette nebo Nightwish v orchestrálním podání. A nebo můžete dorazit jenom přes den, kterýkoliv od 5. do 7. června na úžasné komentované prohlídky, například o Mozartovi, Dvořákovi, o komkoliv, když budete mít zájem.
1: Kde najdeme podrobný program celé akce?
2: Najdete na webovkách na svatkyměsta.olomouc.eu a případně pokud budete mít zájem o open air a budete se chtít pokochat, zaposlouchat se a třeba si i zabroukat, tak ty seženete zase na vstupenky.olomouc.eu. Nebo můžete ještě zakoupit v infocentru, pokud nevěříte webovkám.
1: Jasně. Pěkně anfas přímo na radnici v infocentru. Tak. Dobře, tak jo. Děkuju ti moc. Dnešní návštěvou na našem podcastu Radia Metropole, na našem pondělním podcastu Radia Metropole, referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce, Anička Šmítková. Díky, že jsi přišla.
2: Děkuju moc.
1: No a nezapomeňte, tento a další podcasty najdete na webu podcasty.olomouc.eu, případně na webu radiometro.cz nebo na Spotify pondělní podcast. Díky moc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.